zaskočí sem tam čas, každý z nás by sa rád vrátil k hrám. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdry.

0: Zíber.
1: Rozumiem. Veď je to pesnička.
2: No.
1: A ste v nej všetci siedmi. Siedmi trpaslúšikovia. Tak si ju konečne zaspievajte celú. Ja vám k tomu zahrám tuto na gitare. Vysím vám tu na stene.
3: Aká gitara? To je preca rajnica na vyprážanie hudby. Pesnička.
1: Vy ste ale čudní. Hovoríte o hudbe, ako by to bolo vaše jedno.

0: Tak, už je tam. A je zahrabaný. Kdy mi začne rást?
1: Počkaj, hned to bude.

cestičko v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc pospať si v tráve mihalníc. A na pobreží tvojich očí

0: zpívat spíš holky.
1: Proč myslíš?
0: No. Koukni, jak je krásnej.
2: Koukni, jak je skvělej.
0: K úsměvu mě nutí.
2: Jdeme za ním, dělej.
0: Koukni, jak je krásnej.
2: Hezky opálenej.
0: Prostě je k nakousnutí.

0: koukni, jak je krásnej.
1: Koukni, jak je skvělej.
0: K úsměvu mě nutí,
1: jdeme za ním, dělej.
2: Takhle se třásla, takhle se třásla, na chleba dvě másla.
1: No, když tě tak slyším, měli to zpívat ty holky.
2: Ale já mám radši margarín.
0: Cože?
3: Rádio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
4: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

Ja? Ja spím a kukučka dávno vstala, dobré ráno zakúkala. To ale bola...

0: době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

kilogram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je pravda.

ho zaskočí sem tam čas. Každý z nás by sa rád vrátil k hrám. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrých tisíce. Robinson je pravda.

0: Lister.
1: Rozumiem. Veď je to pesnička.
2: No.
1: A ste v nej všetci siedmi. Siedmi trpaslúšikovia. Tak si ju konečne zaspievajte celú. Ja vám k tomu zahrám tuto na gitare. Vysím vám tu na stene.
3: Aká gitara? To je preca rajnica na vyprážanie hudby. Pesnička.
1: Vy ste ale čudní. Hovoríte o hudbe, ako by to bolo vaše jedno.

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

0: Tak, už je tam. A je zahrabaný. Kdy mi začne rást?
1: Počkej, hned to bude.

sedadlové a tři sedadlové a čtyř a pět a šest a sedm, osmi sedadlové boby. Kdybych měl plantáž na rovníku, přibral bych si pár společníků, kšeft by byl jejich jediný hobby. Po celém světě by prodali ty moje boby, dvou sedadlové a tři sedadlové a čtyř a pět a šest a sedm.